centov za 100 gramov. Broskyne len euro 69 centov za 1 kilogram a bravčové stehno bez kosti len 2 eurá 79 centov za 1 kilogram. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: a pekný pondelok prajeme. O chvíľu správy, počasie aj slovenské cesty. Vládko vie viac. Tak fakt, ostaňte s nami.
1: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz korejský krém Advanced Snail 92 All-in-One len za 9,30 €. Allegro dni len do 23. augusta.
2: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
3: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
4: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
5: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
6: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
7: Späť do školy, späť do hry. To najlepšie pre začiatok školského roka nájdete v Intersporte. Spríjemnite si návrat do školy a motivujte sa k pohybu s novým športovým vybavením alebo štýlovou a pohodlnou obuvou z Intersportu. Napríklad detská bežecká obuv Puma Flex Focus s bielou podrážkou teraz len za 28 €. Príďte si aj s deťmi vybrať zo širokej ponuky kvalitných svetových značiek do predajní Intersport. Športu zdar aj v novom školskom roku želá Intersport.
8: Tesco daruje viac ako 220 000 € projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.
9: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad nealko Radler Redelmeister, rôzne druhy, pol litra len za 49 centov. Gel na pranie Savos do praní len za 12,99 € a kuchynské utierky Queen trojvrstvové len za 1,49 €. A navyše získajte až 5 € s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
10: Pán Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlásili ste nám radary na D1 za Lavočou smerom do Spišského Štvrtka a ďalšie na D1 pred tunelom Prešov smerom z Chminianskej Novej Vsi. Ďalšie informácie ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Správy Pán Rádia.
10: O chvíľu bude 16 hodín a ideme aj na aktuálne správy. SHMU upozorňuje na búrky, ktoré sa môžu vyskytnúť na celom Slovensku. Vydal preto výstrahu prvého stupňa do 20. hodiny, respektíve do 23. hodiny. Informuje o tom na svojom webe. Raz dlhu vyčerpal fiškálny priestor Slovenska, každá ďalšia kríza bude bolestivejšia. Vyplýva to z novej analytickej publikácie Fiškálny priestor Slovenska, ktorú predstavili predstavitelia Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Verejný dlh presahuje 60% HDP, hoci bezpečná úroveň je podľa odhadov pod hranicou 50% HDP. Celoslovenská policajná kontrola, ktorá sa v sobotu 15. augusta zamerala na najčastejšie príčiny vážnych dopravných nehôd, odhalila viac ako 1300 priestupkov. Informovala o tom hovorkyňa polície Lea Vilhanová.
11: Najviac priestupkov bolo zaznamenaných v Banskobystrickom kraji 227 a najmenej v Trenčianskom kraji 85. Najčastejším priestupkom bolo prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti, ktoré sme odhalili v 643 prípadoch. V 137 prípadoch vodiči nepoužili bezpečnostné pásy alebo iné zadržiavacie zariadenia.
10: Policajné hliadky vykonali počas kontroly viac ako 7200 dýchových skúšok. Odhalili pri nich 38 vodičov pod vplyvom alkoholu. Národná diaľničná spoločnosť pokračuje v opravách bratislavskej D2-ky. Po oprave mostného záveru na moste Lanfrancony v smere na tunel Sitina sa teraz pracuje v opačnom smere. Tento týždeň začnú aj s opravou vozovky smerom z Petržalky na tunel Sitina. Väčšinu prác chcú dokončiť ešte počas letných prázdnin.
12: Počasie a viac než 500 zlacnených produktov z oddelenia papierníctva pre našich školákov vám prináša Müller.
10: Zajtra bude polooblačno až oblačno, postupne miestami až zamračené. Miestami môžu byť prehánky alebo dážď a čaká nás ochladenie. V Žilinskom kraji, na severe Trenčianskeho kraja, na Spiši a krajnom severovýchode 17 až 22 stupňov, všade inde 23 až 28.
12: Počasie a viac než 500 zlacnených produktov z oddelenia papierníctva pre našich školákov vám prináša Müller.
0: Pekný pondelok, 16.01, aktuálny čas, 17. august. Toľko na orientáciu sa v dni. V tejto hodinke si dáme tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. A okrem toho sa vrátime k vám, že čo by museli vyhlásiť v lietadle, aby ste sa postavili práve vy. Máte nejakú špeciálnu zručnosť, ktorú sa chcete pochváliť? 09},![================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││============││││││││││││││└².².================================================================================================================================================================================================

za 100 gramov. Broskyne len 1,69 eur za 1 kg a bravčové stehno bez kosti len 2,79 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.